0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
3: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
2: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu namlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Hmm. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přeženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: No. Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly Hormuzským průlivem pouze 4 lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhavého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu. Rock Radio, počasí. Dneska bude převážně oblačno a zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme hlavně ráno a výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem na Českolipsku. Stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a boural se v Praze na Barandovském mostě. Tam se srazily dva osobáky, taky tam opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěknou středu vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve středu 17. června. Jupí!
4: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
4: Ne, tím bych to uzavřela.
3: Tak přátelé, dnes je středa. Rock Radio.

0: Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě a my pro vás jedno takové řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, které nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tato klimatizace umí skvěle chladit, kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
0: No a abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, tak ji snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
0: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
1: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger a napište tam svoje telefonní číslo.
0: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po 7:30, tak držíme palce. A teď už další muzika. Dáme si Chicago, Hard to Say I'm Sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobré ráno.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin, 19 minut a my se pojďme podívat na středeční kulendárium s datem 17. června. Svátek dneska slaví Adolf, případně Ada, Adina, Adolfa, Adolfína, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin, 2, 3, 4, to je docela dobrý.
2: Aladin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska, tohle 2, 3, 4, to je docela dobrý.
2: Aladin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska, tohle to jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka nějaký.

0: No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics. Všechno, co potřebuju, je zázrak. Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No já jsem, čověče, tak překvapený.
1: Že jo, jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Avenged Sevenfold, I Hail to the King, na Rock Rádiu, minutku a půl po půl sedmí.
1: Hm. No, takže máme zpoždění a dáme si zprávičky.
2: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrál na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno a zataženo místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice, na 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away.

0: Uj, ne, blbý, po poránu, brzo.
1: Já jim pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo té paní.
0: No, tahle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: To rok 2001.
1: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam... Já bych si musel tahat za to a za chvíli měl pytel kolem, to nechceš. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká české domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal, měl to takovej dobrý zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci volali po reedici nebo po něčem, aby vyšla znova, protože se běžně už úplně nedá sehnat, pokud ji neseženete někde v bazáči. No a teďka má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Studio Sono, legendární Sonosy, dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo, abyste si na svých moderních reprosoustavách mohli dát trošku lepší a vymazlenější zvuk. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel, jako myslím těch gramofonových, takže vychází na gramci, na vinilu, si můžete přehrát a celá tato paráda vyjde už 17. července, takže zhruba, bratru, za měsíc, si počítám přesně ode dneška. Takže se máme na co těšit. Tak pokud tuhle tu desku ve své diskografii nemáte, což jste asi jako hodně z vás, kromě třeba našeho Kamila, ten jí má v 10 kopích, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně.
0: Tak 17. července, Salto Mortale a Arakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete předčasně pořídit vánoční dárky, abyste nebyli v prosinci ve stresu.
0: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize, tak taky super.
1: Předražený stojan.
0: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
10: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
13: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
13: Jednoduše, jsme Siegel.
15: www.siegel.cz

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje?
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo, takže nic nemám.
1: Tak počkej, tak Anabel, jak se máš něco?
3: Tak to je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutný, ale je to docela smutný. Vím, jestli je to veselý, jestli z toho budeme moc udělat vtip. Každopádně...
1: Jsem měl dát jiný podklad než tenhle.
3: Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru, pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím.
1: Ne.
3: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu, jakože...
3: To se opravdu
2: jako
3: stalo.
2: Ten, dokončilo.
3: Bohužel se ho to? Sežrali. Ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže byl slavnější než my tři dohromady. A je
1: my
3: to teda,
1: tři a celý barák tady no. Náš.
3: Ale opět to rozpoutalo díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
3: století,
1: no.
3: Ale... Ale
1: tak. Jsem v šoku.
3: No. A on byl krásný, to byla taková border collie, úplně měl takový krásný v obličejícek, já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten páníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo?
3: Ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já
1: Ježiš,
3: ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo na hodně způsobů, tak dělají buď fobo, to je hovězí, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
3: No.
1: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál, ta poslední kulku, ta byla pro mě asi.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu s kroky do roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě, se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Írán už prozatímní dohodu podepsali v neděli digitální formou. Teď se uskuteční oficiální podpisová ceremonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střetnou od 10 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodněji polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy, výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13,5 kilometru, srazily se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 7:03 ve středu 17. června. Mám furt úterý, já nevím proč.
4: Dnes je středa. Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bychom ještě připomenout, co rozdáváme?
4: Rozdáváme klimatizaci, už jsem si vzpomněla. Klimatizaci Senkor.
3: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali, a to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, a nezapomněli připsat telefonní číslo.
4: A taky zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
4: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta, přátelé, nevím, co se stalo. Jak tu
4: na banány.
3: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Protože tohle ty banány neuměly no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu Motorbandy, tolik otázek tu zní.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek, nebo je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely, některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty, postavičky, které někde používají. Asi chceš tomu něco povědět?
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka. Mu říkám já.
0: Jo, jasně, jasně. Ten
1: jezdí,
0: no,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: No, asi nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo-zombí kostlivec něco, aha, který ho, že jo, vozejí ty obrovský loutky někdy sebou, jako. Takže toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletootha, takový to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, je to takový ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět, jako do toho ksichtu většinou a svítějí v oči, takový jako taky ďábelskej. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky že jo, lepka taková, mm-hmm, s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack O'Lantern, ale je to takový ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě.
1: No.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohli jak nějak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči a velký supermanskou zuby.
1: Supermanskou kápy.
0: Ale furt by to bylo dostavilý.
1: Bude to na tlostavilý chlapec, jak můj majíka.
0: No tak oslavte dnešní den všech maskotů, ať už máte rádi kterou z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine, sladký dítě moje na Rock Radio.

0: Tohle byli Disturbed, který hráli song, který se jmenuje neboli Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba. No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za počasí na pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden míří festival Rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom, ne. tak to je výjimečný, dobře, tak...
1: Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu, takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano, Koblížci, Alkohol, Horký žeslíže, Trautumberg a Traktor, tradiční pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc Traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů. A pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali? Stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio@rokoveradio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota nevědomých probere. Máte čas do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
0: To je písnička ode mě pro tebe.
1: Oj, zísinky.
0: Ježíš, to se zase nablivu rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
9: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
9: No, to by šlo.
8: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších

0: 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Potisk, dárky, bylo,

0: Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let, má na svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 1/3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno a zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na Moravě naměříme až 27.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty jsi říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku, mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Trautenberg.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Vypsaná fixa.
13: Krucipisk.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
2: Rock Radio.
0: A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku, je, nebo klimušku, senkor z Wi-Fi, je Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme.
19: Dobré ráno. Zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdělila, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
19: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde skládá státní zkoušku poslední, čili už obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky. Tak. No a co dcera studuje?
19: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka.
19: Ano.
1: Takže kolegyně tvoje.
0: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit?
19: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí
0: Gratulace. Její
19: výhru.
0: No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora, takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj, Klimošku.
19: Moc děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. V rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro. Teďka tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra.
19: No,
0: takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte, budeme rádi.
19: No, paráda. Já vám moc krát děkuju. I za dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Vy jste náš top jedna teda. Posloucháme vás všude. V práci, v autě, doma, všude.
1: Je, to nás takže, moc těší.
19: No, takže vy jste prostě topka naše. A strašně mě to, ale fakt strašně mě to potěšilo tohle, co se dneska odehrálo.
0: Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme, držíme palce. Děkujeme samozřejmě za poslech, tak třeba se někde potkáme naživo.
19: Ano, bylo by to fajn. Určitě se ozveme, až vás někde uvidíme.
0: Dobře.
1: Tak krásný den a gratulujeme.
19: A vám taky zdravím, Anabel. Mějte se krásně.
0: Hezký ráno. Ahoj.
4: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: No tak ještě tvůj oblíbenec, další.
1: Výkonná, tichá, snadno přenosná, to je o mně prakticky. Dalanda.

0: Avantejša a Čarodějnice v 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel a jeho motokeci.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedně botech, jednom tričku a jedněch kraťasech, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy, aktuálně je v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Within Temptation na Rock Rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není o nikom jiným než o Shined O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Stavebniny Dek přináší megaakci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly včera Hormuzským průlivem pouze 4 lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme teď ráno jen ojediněle, postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout taky bouřky, večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov na 85. kilometru narazilo auto do svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici k Barandovu.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať je prostřední den týdne, na prostředníček, na ten ideálně. Ne, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
5: V té vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
4: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
5: A na to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
4: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
5: To je o mě.
4: Pod vodou.

0: Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky, v roce 94, se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Aerosmith. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine, líder Megadeth, tedy rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný, tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith 17. června 1994 z té šňůry vykopli. A zbytek tour jeli naprosto vděčný Four Non Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou skovaný za klávesnicí. A když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divějí.
1: No, anebo někomu třeba seženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježište. Mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě ošplíchnul, kdyby si chtěl.
1: Velmi laskav, počáknul. Kolego.
0: No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio.

0: Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenují.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím tě řekni, kterou dvojnici, Jiřina Bohdalová?
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
12: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu, 8:58.
1: Ano, a to znamená jediné, dal mi si športík.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápolil se zraněním. Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště zápasu do Atlanty. V dějišti utkání panují o trochu nižší teploty než v Dallasu, na rozdíl od úvodního zápasu na šampionátu v Guadalajare proti Koreji. Se české mužstvo nebude muset vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst. Zápas bude mít ve čtvrtek výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18 hodin středoevropského.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. Silnice je momentálně uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumec-Lovosice na 26. kilometru.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká...
2: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 725844424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradíme téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme a ani o tom nevíte.
0: Velký výročí, počkej, dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím, ale jo, to není ono.
0: Myslím si, že ono, dneska v roce 48 otevřeli nádraží na Florenci, tak to není ono.
3: Tak Florenci to není, no, bohužel.
0: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch v české televizi.
3: No, tak taky ne.
0: Já, tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 725844424. Za chvíli jsme zpátky a hrajeme.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
8: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Potřebujete dětské kolo,
11: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: Happysport.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Vzdušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně dlouho, nicméně doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
3: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky, dneska slaví. Film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka? Za A. Tuček a Lajs, za B. Tuček a Kraus, a nebo za C, Tuček a Šlajs.
2: Tak to jsou asi v koncích, jo? Mm-hmm.
4: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Ale jakože vůbec, to budu typovat.
3: Tak Martine,
2: já bych typnul, že Kraus tam asi nebude. Ale typnul bych třeba Cčko.
3: Typuješ Cčko, dobře.
4: A zkusím Máčko.
3: A za C je správně. Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
1: Ano.
3: Já jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesoutíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A. chemii, za B. matematiku, za C. češtinu.
2: Typuji opět Cčko.
3: Typuješ češtinu?
4: Já zkusím matiku.
3: A opět to má Martin správně.
4: Jsi vybrala film, který si myslím, že o tě neviděla, ale tak nevadí.
3: No chyba. Hmm. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Za A. Hliníkárium, za B. žádné takové neexistuje, anebo za C. Marečkovo muzeum?
2: To je záludná. Typu Ačko.
4: Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě,
3: víc. A je to správně. Za A Hliníkárium najdete ho kde jinde než v Humpolci.
4: Dobře.
3: Takže
4: ty, no.
3: 3-0 pro Martina.
1: Obrovský aplaus.
4: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž. No.
2: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádám to od voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
4: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
1: No počkej, a vy jste neviděli Marečku, podejte mi pero, to je asi geniální
4: ne,
1: film, ty
3: no,
1: vado. Jako
3: to mě překvapuje, to no.
1: Já bych měl normálně 3-0, krásně. Mm. Všechno jsem
2: neměl.
1: No, jako by neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně, Martine, děkujeme za zavolání opět. Dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase se ozvi, budeme rádi.
2: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
1: Měj se krásně, krásný
3: papa.
1: Den, čau.
0: Rock Radio. Hospodskej kvíz.
1: No, teď už si dáme zase nějakou odrhovajdu tady.
4: Jaký ptáky?
1: Máme tady ptáka od Eaglů, což jsou orly, Eagles a jejich hotel California. Je tady na Míráku.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy. Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě, se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucemského jezera. Washington a Írán už prozatímní dohodu podepsali v neděli digitální formou. Teď se uskuteční oficiální podpisová ceremonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střednou od 10 hodin. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, přehánky čekáme postupně místy, výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky, večer by pak srážek mělo ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock
0: Radio. Doprava.
2: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské.
1: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
3: Rokový dopoledne, středeční startuje právě teď, 9:03 a dneska tady máme hvězdního hosta, kapelu, která dorazila z Mladý Boleslavy a jmenuje se Seven. Aby nedošlo k mýlce, kapely Seven jsou v České republice dvě, si představ. Aby toho jako nebylo málo.
2: Já to vím.
3: Ty to víš.
2: Překvapivě to vím, no, protože je dávám do kulturních typů.
3: Já znám kluky z Českých Budějovic, tak je zdravím, samozřejmě Honzu, Běhunka a všechny ostatní. Ale dneska budeme mít tu čest s kapelou, která dorazila z Mladý Boleslavy. Taky vyspovídáme a zeptáme se jí na to, jak to mají tedy, jestli se znají třeba. No a na to se asi ptát nebudem.
2: Já bych se zeptala, jestli je to jako konkurence. Seven proti Seven.
3: A kdo byl? Jo ty, ale to zní pěkně, viď? To zní jako název alba hezky. No,
2: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
3: Jo takhle, no. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
2: No,
3: tak jdeme na to, za chvíli si s klukama budeme povídat.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak dáváme prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně, mám takovej pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, ahoj kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
3: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi, Zuzka, taková past na mě, člověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No, chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům, teda když už jí poslouchají z našeho éteru Rock Rádia, tak samozřejmě, jak dlouho fungujete?
2: No, prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali tenhle název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladé Boleslavy a objíždět ty štace, co tam jako se hráli tenkrát, no. Takže od roku 92, ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když jsi říkal, že jste v těch osmdesátkách začínali?
3: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
2: No určitě, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam byl?
2: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ano. Ty seš ten pilíř.
2: No, tak držím. Jo, a no takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly, motosrazy a podobně a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu, takže se postupně furt snažíme, děláme nové věci, aby jsme se dostali dál do světa, to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako Seven má, kde je jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou, když jsi říkal třeba ty motosrazy nebo nějaký festivaly nebo kluby?
2: No určitě největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech, ale i městských slavnostech a festivalech. Ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, ale jako ty motosrazy asi jo, no, tak tam se to líbí.
1: Hele, kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
2: No, my jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat, no tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.
1: Jo, takhle.
2: Jo, a tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, hele, je nás 7, tak budem Seven, no, tak... Jo,
3: a dneska nás je 5.
2: A dneska nás je 5.
1: Tak to už dlouho, ne, je vás 5.
2: No, je, dlouho.
1: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
2: My jsme tam tenkrát hráli, no byly 2 kytary, basa, bicí.
3: Klávesy
2: jedný, klávesy druhý a ještě jo, jsme takhle, měli zpěváka.
1: Dvoje klávesy, jo? Čověče.
2: Jo. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli, tak jako, aby jsme mohli hrát i, a nevím, co to bylo, Erasure, nebo co tenkrát to fungovalo.
1: No až takhle, jo.
2: No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
2: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo?
2: Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku, mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli, vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho pop-roku, Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, jo, a tak se to tam třelo a teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo.
1: Jste horší než ženský člověk.
3: No, no. Pak byla jako ta agonie, jo, pak byly jako ty vyhořelý vztahy, to znáš, že jo, z kapel.
1: Tak stává se to, no, to jenom nejenom v kapele.
3: Naštěstí, naštěstí jsme jako z toho vybrusili, tak...
1: Hele,
3: a dobře,
1: v týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko, jak jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte?
2: 2019.
1: No vidíš.
3: No. Pokud neděláme nový songy teda.
2: No, tam ty třenice trošku jsou.
3: Tam trošku to.
2: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomci, aby jsme se hned rozcházeli, že jo.
1: No. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2020, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
2: Dobře.
1: Tak jdeme na ní.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska se bavíme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, už jsme probrali částečně historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě měli jste někdy v průběhu těch let jako pauzu, nebo fakt jedete těch 34 let jako fakt, jo, do plnejch, jo?
2: No, pořád.
3: Futliga, no.
1: A co manželky?
2: Některý odešli, jiný přišli, no.
1: Ale kapela zůstává.
3: Prostě klasika, no.
2: Kapela zůstává.
1: Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých 34 let, teda, když to počítám dobře.
2: No.
1: Vlastně to už je kus života teda.
2: No je to strašně dlouho.
1: A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete? My jsme teďkom slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc vašeho repertoáru.
2: No.
1: Tak jak to jako probíhalo? Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
2: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockové muziky, a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet. Samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
3: Si dát taky ty moderní prvky do toho.
2: Tak. Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dávat, nemáme to dávat. A on říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte, ale to je taková rádiovka, to je dobrý, to udělejte. No, tak
1: to mi vždycky líbí, jak všichni říkají, to je rádiovka, jak mají pocit, že je to ano, jako rádiový
2: ano, no, přesně.
1: Pak zjistí, že to tak není.
2: No.
1: Já jim to řekl.
2: Jako.
1: No nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek teda za těch 34 let?
2: No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali, my jsme si furt postupně vytvářeli novej, udělali jsme novou písničku a jsme ji hráli, no a nějak jsme neřešili, jestli to má být na desce nebo nemá, až po těch letech nějakých, už teda teď nevím, v kterým roce no to bylo.
3: Mám za to, že tam jsou ty rokový děti, tam byli, jsem tam ještě nebyl,
2: tam,
3: že jo?
2: Tam byli, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak, ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku, studio a tyhle ty
1: to
2: věci.
1: To znám, no, to jsme si platili všichni sami, že jo,
2: no, takže
1: ještě vylisování potom, 30 papírů.
2: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili. No, někdo nám možná něco půjčil, někde, nevím.
1: Nějaký sponzor.
2: No,
1: takže ve slabý chvilce.
2: Přesně.
3: Z řad fanoušků.
2: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: To známe, všichni pak si říkali, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
2: No, přesně. Jako...
1: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí. No, ale když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, dají se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
2: Přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani z těch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili, což prostě nemáme nic. My už nemáme ani z těch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili, což za co jsme strašně rádi, jo, protože

0: Co se tady
1: bude? No, my jsme právě, protože ty...
0: Co s váma tady?
1: No. My jsme ty starý desky, protože ty nebyly už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle ty... Říkali, nemáme, no tak jediný, co kde já mám všechny teda. Takže jsem pak se, že jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako bestovku, no, ať tak mají aspoň něco, no.
0: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro, já ty dvě desky to mám. A to by se dalo dobře vydělat.
1: No,
2: to jo.
0: Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak... Dobrý, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
11: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak, my se dostáváme do současnosti, protože máme tady před sebou píseň, která se jmenuje Vyměřený čas, která se našim posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
3: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, že vám dávají zpětnou vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
3: Ano, ano, tak, přesně tak.
1: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká, nebo jako, jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
3: No vlastně celý to album, který jsme teď připravili a půjde do světa, tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
3: Bude tam 10 songů, samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
3: slyšeli.
1: To nevíme.
3: No.
1: Fakt? Já znám jenom vyměřený čas.
3: No teda. Jo, no tak protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jako že řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky. Tak uděláme písničku,
1: jako
3: single.
1: Jako na koncertech to hrajete.
3: No,
1: já myslel, že je to na to,
3: ne, ne, ne, ne, ne,
1: jo,
3: ne, ne,
1: tak to jo.
3: Ne.
1: Jsem doma, dobrý.
3: Jo,
1: dobrý.
3: Tak to se omlouvám, to jsem
1: ne, jasný, v pohodě.
3: Ne, jakože hrajem, no, protože chceme, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco novýho, no, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už 5 songů, jo, ale 5 máme furt jako utajených, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet 10 věcí, no a budeme se těšit, že se bude líbit, protože nám se líbí ta deska, no, myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jsi to pochválil?
3: No, já si to rád pochválím. Je to tvoje práce taky, že?
1: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia, je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují na těch koncertech?
2: Ty lidi to zpívají, no.
1: Fakt, jo. Takže jsme vám pomohli.
3: No, určitě.
2: Moc za to děkujeme.
3: Já, muzikanti musíte do rádia nejdřív.
1: A prosím tě, tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy, jo, tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším.
2: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne, jo, a hned to zpracuju. Já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle ložnice, tak vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat, ale mě si líbí právě tato...
1: To je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitej ventil, ať tak nebo tak.
2: No.
1: Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout.
2: Ale je to jako samozřejmě časově náročný, no, tohle stav. Ale říkám, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to baví. Já prostě dělám to, co mě teď baví konečně. Jo.
1: No musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku a ten styl jako od toho posledního alba vlastně, co bude dál a i teď ta nová píseň, tak tam je jako posun. Je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí,
2: no,
1: což
2: jako oni mě teda hodně
1: usměrnili.
2: Hodně mě usměrnili teda, jo.
1: No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas.
3: Super!

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle byla píseň Vyměřený čas, která je z nového připravovaného alba Evoluce, který ještě není hotový. Chlapci, jak to je s váma? Jsme spolu mluvili před dvouma měsícema, že už si budeme hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo?
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. Už to mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo... Ne, no tak, protože my jsme vlastně, všecko máme hotový, všecko se nabralo, se zpěvy, muzika se udělala, no a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá, ten master konečnej, výslednej, skvělej, no tak, takže jsme to zadali do studia, no a no a tam to...
1: Nechce se ti říct to jméno, vidět moc.
2: já nevím.
1: Jak chceš, mě to
2: no,
1: je jedno.
2: Jako, no, ne, protože my jsme si tohle, mohli jsme kamkoliv jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho. Martin Holander teda, musím prozradit.
1: Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
2: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a, ale on je prostě úžasný.
1: Teď nám, vám to nedodá ani do prosince.
2: No, nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl zrovna v ten vyměřený čas. No, prostě bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu, ale on je tak chudák zasekanej, že toho má tolik a prostě nestíhá, no.
1: Dobře,
2: sorry.
1: Ale tak přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
2: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
3: prosím,
2: bude.
3: Prosím, řekni kdy.
2: Jako, no mělo to být do konce června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou půlka července, bychom to mohli mít na stánku. No tak, no,
1: hele,
2: takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rock Rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout.
2: No tak na všech našich akcích samozřejmě, hrajeme ji živě. No, ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano, na koncertech.
1: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
2: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube, něco?
2: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak...
1: Hele, já tady nebudu furt. Jako.
2: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky, jo, máme svůj Spotify, prostě všude
1: tam
2: kde to jde,
1: pustit.
2: Všude tam to je, tak tam to najdou a tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na té poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná, jako jsme za to rádi, jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi, děkujem.
1: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
4: Pomoc, nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
13: Románský

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu, krásně nám tady zapršelo teďkon momentálně, ale už je to dobrý, přestalo pršet.
2: Jo, se to přehnalo, to bylo rychlý nějaký.
3: Bubinky praskly.
1: To bylo rychlý, každopádně, kapela Seven dneska ve studiu, my se bavíme o novým albu, slyšeli jsme z ní píseň Vyměřený čas. Nicméně, chlapci, já se vás zeptám, je nějaký rozdíl mezi tou nahrávkou, kterou jste vydali předtím, tedy rok 2020, jestli třeba ty, co vás znají z té desky, co bude dál, anebo jestli jste si pro ně teďkon připravili třeba něco, co bude jinak?
3: No, je to podobný, jako je to ten...
1: Pokračujete dál
3: podobný,
1: v tom stylu,
3: no, jo? No. Já se nechci ani uhýbat už od toho.
1: No a kdo tam u vás teda píše muziku a texty? Ty, Honzo, děláš muziku a ty to máš, jo, i texty, nebo jak to máte rozdělený, jako tyhle věci?
2: No, přesně, jak jsi to řekl. Honza udělá muziku nějakou, my to teda máme asi možná opačně, než to třeba jiný kapely dělají, nevím, jo, nevím, jak to kdo, ale u nás to je, Honza prostě připraví nějaký materiál, udělá nějakou muziku, pošle mi to, já si to pustím a vlastně do té jeho hudby já tvořím melodii té písničky a zároveň text.
1: Takže jo, standardní proces, dá se říct.
2: Takže u mě, když mi pak třeba někdo z nich, z kluků, mi řekne, hele, ten text je blbej, nebo ta melodie, to bych chtěl udělat jinak, já řeknu, to je super, takže já musím udělat celý text jinak. Jo?
1: Já se ještě zeptám na jednu věc, protože narážím na píseň, kterou si dáme za chvíli. Jak trávíte volný čas mimo kapelu? Jaký máte mimo kapelní aktivity? Sválně, přiznejte se.
3: No, začni.
2: No ty bláho, já, no tak jako, já rád pěstuju gaučink, jo, hodně teda, takže, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem, z kapely, jsme teď takový cyklisti, jako odvážní cyklisté, ale protože už máme svůj věk nějaký, takže jsme si na ty kola nechali dát ty motory, takže my teď samozřejmě jezdíme, jako brázdíme krajinu Liberecká, Jablonecká a tak, takže jezdíme na kolech, když je hezky teda, no když není, tak gaučujeme, no.
3: My, jelikož s ženou máme baráček, no tak jako furt jako kolem baráku, to znáš, jo, jako začneš na jednom konci a jedeš znova na druhém konci, jo. No a jezdíme hrady, zámky, jo, to je prostě takový hobby moje, no.
1: Tak super. No, ještě jedna otázka, poslední taková. Kdybyste si mohli vybrat s nějakou kapelou, se kterou byste si chtěli zahrát, ať cizí nebo domácí, jaká by to byla? Co by pro vás, jak víš, jako třeba fanoušky nebo tak?
3: Rozumím.
1: Já třeba, mě nadchlo to, když třeba loni jsem moderoval Rockiny festival a hráli tam Olympic, tak to pro mě byla obrovská čest, tak jako, že jsem si je mohl uvést, protože mám rád Olympic, že jo? Tak třeba, co vy máte nějaký takový sen, že třeba byste si chtěli zahrát třeba před Lucí, nebo já nevím, kde.
3: Takže domácí scéna. Tak...
1: Třeba, nebo cizí, jako z ciziny.
2: No hele, když bych měl já za sebe, mě by se líbilo hrát si s dvěma kapelama. S jednou jsme hráli, jo, to je Traktor, jo, a pak by se mi líbili Dimitri. Já si myslím, protože ty styly, si říkám, ty by se k sobě hodili, dítě je to takový podobný, takže s těma dvouma kapelama já bych teda rád, no.
1: Dimitri teď budou hrát s Five Finger Death Punch v O2 aréně,
2: tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako...
2: A kdo šatný, do ní zpivo možná.
1: Nic, kluci, tak děkuju moc za návštěvu, bylo to super, my samozřejmě přeju, ať se vám povede dodělat tu desku, ať se posluchačům, fanouškům líbí, ať si ji užijou, no ale my teď zase sahneme ještě do té starší tvorby, rok 2020, co bude dál, a skladba Červený víno, protože tam to máš hezky jako popisuješ tu svoji situaci, tak jenom aby posluchači věděli.
2: No, to je ten gaučink, no.
3: To je hodně mimo stylu našeho teďka.
2: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
1: No, ale tak dáme si na takový odlehčení nakonec.
2: Dobře, no, tak dejte si dvojku bílýho nebo červenýho a užijte si tenhle song. No.
1: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
2: Ale ahoj, my taky děkujeme za pozvání.
3: Ahoj, ahoj.
2: A ahoj.
1: Tak čau.
4: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív se

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
13: Střešní okna Fenestra.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
15: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Ceny ropy pokračují v poklesu, je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety.
12: Rock Radio. Počasí.
16: Tak, pojďme se podívat na dnešní počasí, skoro jasno až polojasno, v jeseníkách nebo bez kydech i přehánky, ale jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 24 až 28 stupni Celsia. Pěkný!
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Zkoukneme ještě silnice, mám tady hlášenou jednu komplikaci a nehodu, ta se týká Prahy, Kobyliské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se tam řeší i nehoda dvou osobních aut, tak pokud tu budete projíždět, tak se obrňte trpělivostí, protože vás tam čeká zdržení a taky omezení v provozu. Tak jezděte opatrně a šťastný dojezd přeju.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
12: Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
16: Středeční rokový dopoledne pokračuje, jezdní hosta máme za sebou, povídali jsme, hráli, ale teď budeme spíš víc hrát. Abyste si taky užili muziky, dáme si Who, dáme si Rybičky, Incubus a na začátek tady mám pro vás Rammsteiny. S vámi je Kamil a já vám přeju hezkou středu.

0: Baba O'Reilly a Hu na Rock Rádiu, 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu pozvánku, a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek 19. června, kdy v Pardubicích vypukne další zastávka Rockin' Town, tentokrát tedy Rockin' Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě Rock Rádio bude u toho, celým festivalem vás provede Petr Janda, ne samozřejmě zpěvák Olympiku a kytarista, ale jeho vnuk Petr Janda, kterýho znáte z našeho odpoledního vysílání. No a samozřejmě tam budou i naše slušní holky a taky slušnej merch, který si budete moct zakoupit. Jestli máte lístky, tak gratuluju a můžete se těšit na super akci, a pokud je nemáte a chtěli byste vyrazit s celou partou, tak víte, že my dáváme 10 lupenů pro celou partu a to jednoduchým způsobem. Stačí, když na e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí party. No a pokud se bude líbit Rock Rádiu, Rock Rádiovýmu týmu a zaujme tu nejlepší, nejvyšší pozici, tak se může stát, že právě vy dostanete 10 lupenů na Rockin' Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou, tak jako třeba do Plzně, do Českých Budějovic, Loket, nevím, kde jsme ještě všude byli a kde už jsme vám lístky rozdávali. Tak posílejte, čas máte do zítřka 18.6. do 15. hodiny, pak se to uzavře, no a v pátečním rokovým rozjezdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta, ale to neznamená, že ta vítězná nemůže teprve přijít.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Tolik Rockin' Town a teď už pojďme na další muziku. Iron Maiden, Valda Gang a The Darkness. To je hudba, která nás čeká už za chvíli na Rock Rádiu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
6: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna!
17: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, bedna. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: výborný Joe Cocker na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut, to je aktuální čas a pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz, protože tam samozřejmě probíhá hlasování v našem rokovém referendu u alb, který já považuji tenhle týden za skvělý, co se týká naší domácí scény a tak trošku bych řekl už i polozapomenutý, i když, no, pojďme si to projít, tak samozřejmě v nabídce je rok 1992 a první album eponymní kapely Macbeth, jestli si ji pamatujete, z Aše, ta zazářila písní Galaxy, která je mimochodem na tomhletom albu, tak ta od vás má 27% hlasů. Maťo Ďurinda v roce 1997, tedy zpěvák kapely Tuba Tanka, vydal svoje solový album, který je taky tak trošku upozaděný a tak trošku zapadlo v těch 90. letech, chystá se jeho reedice. Nicméně vás zajímá asi v tuhle chvíli nejvíc, protože jste mu dali 42% hlasů. Tak to vypadá, že týhletý desce se konečně dostane pozornosti. No a potom Merlin, Dan Horina, kterýho jsme tu nedávno měli na rozhovoru, tak 30% dostala jeho prvotina z roku 1992, která taky tehdy tak trošku vyšla už do takový zmatený doby, ale dočkalo se jí taky reedice před 4 lety, takže si ji můžete pořídit na CD, na LPčku není. A ta má, jak jsem říkal, 30% vašich hlasů. Hlasovat můžete až do soboty odpoledne, kdy se to celý uzavře a od 19 hodin si vítězný album poslechneme. Tak jsem moc zvědavej, která z těchto tří desek to bude. Za chvíli to bude Metallica, Good Charlotte a taky Škvor.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tetře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 setin sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Jdeme na počasí, dneska bude skoro jasno až polojasno, v Jeseníkách nebo Beskydech můžete počítat i s přeháňkami a denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme na naše silnice. Hradec Králové v ulici Březhradská je nehoda osobního auta a nákladního auta a pozor, na místě je únik paliva, takže jsou tam hasiči, policie, počítejte s omezením a taky s malým zdržením a dejte si pozor i v Českých Budějovicích, Větrná ulice, tak tam je nehoda osobního auta, která tam komplikuje průjezd, tak tam taky počítejte s omezením.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: 3 minuty po 11. hodině je tady elektrický oběd, s vámi je Kamil Dráb a vy si můžete začít psát svoje oblíbené písně, které byste v příštích 60 minutách chtěli slyšet, a to na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Tak si pište, já vám to budu servírovat stejně tak jako první kousek, který je ode mě, a dneska to budou Ugly Kid Joe.

Tak, tohle byly Ugly Kid Joe na Rock Rádiu, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd, a pojďme na vaše přání. Robert píše, že by chtěl nechat zahrát Running Wild. Díky moc. Tak jdeme si je dát.

Tak, tohle byl Kimble a Jameson, dva výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhý z kapely Survival. Tak tahle ta píseň zazněla díky Liborovi, který chtěl slyšet tuhle tu dvojici. No a teď už pojďme na další přání. Zdravím, chtěl bych nechat zahrát pro Láďu Pospíšila k jeho narozeninám, ať mu visí, jak mu v loni stál tady vzkaz do Německa do práce, a když jsme už v Německu, tak Rammsteiny. No, díky moc. Není záč, pojďme si je dát, ale přesuneme se trošku do jiný krajiny.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Tak tohle byl Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti a je tady psáno: krásný den, Kamile, prosím zahrát Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám třeba, trošku nostalgie, moc děkuji. Marťo, není zač.

0: Dali jsme si systémy na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, a tahle ta píseň byla od Radka. Další vzkaz je, kde to mám, tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že už fakt nejsme mladí, rybičky 48, my ještě nejsme starý, díky Luca, tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká, každý je starý tak, jak se cítí, takže pojďme si to zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama 48. My ještě nejsme starý.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr, CZ.
15: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Rascal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
18: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání a to přání bylo Jirky. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě zazpomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. s Coloradem.
1: Vždycky říkal, lochu, žádný strachy, chceš kovboj v Colorédu, můžeš králit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta, a já tady mám přání, o který si píše Markéta, a mají to být Volbeat a Black Rose. Píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná, tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Čau!

0: inženýrkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Lomanský.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jedete, tak hlavně opatrně.
10: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
12: Čau, rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája, dneska tady takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit, ale dneska tady teda zaskakuju a užijeme si tady pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Communal nebo Alien and Form a jejich Smooth Criminal právě teď na Rock Rádiu.

0: Bonjovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti. Tak já vám jenom řeknu, že to byl neskutečný zážitek a musím uznat, že tohle jsem v životě nikdy nezažila a prostě člověk si to musí prožít. Nicméně, co se týče Metallica, tak vám tady dám i vlastně jednu zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti, a to je ohledně písničky Orion, protože instrumentálka z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební závěť baskytaristy Cliffa Burtona. Málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých kytarových melodií. A když Cliff několik měsíců po vydání alba tragicky zahynul při nehodě autobusu ve Švédsku, na jeho pohřbu hrála právě skladba Orion. Dokonce si pak James Hetfield nechal vytetovat noty z její slavné prostřední části na levou ruku. A právě tato písnička zahrála při první noci v Budapešti a myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí kůži, protože po dokončení této písničky tak James Hetfield společně s Kirkem Hammettem zvedli ruce k nebesům a poslali to právě jejich bráchovi, který tragicky takhle zahynul při té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen, Sunrise Avenue a jejich Fairytale Gone Bad, anebo Panoptico a jejich Poslední tango.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do

0: pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: to byli John Airy a jejich Love You Too Much a vy už víte, co přichází. Parto! V pátek 19. června pokračujeme s Rockinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. Petr vás provede celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rockovýho merče. Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak nám pošlete na e-mail studio@rockovyradio.cz fotku svojí party. Čím vtipnější nebo originálnější, tím větší šance na výhru. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rockin' Town Pardubice. Fotky posílejte do čtvrtka 18.6. do 3 odpoledne a výherce vyhlásíme v pátek v rockovém rozjezdu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní
6: hře. Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Vytáhni jendu!
19: Co říkáš? Výtahy jedna?
18: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
19: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
18: Povídám, vytáhni jendu!
19: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
19: Jendo!
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána Song Hung-mina ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kameru a pronikly na veřejnost.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháňky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porouchaná dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem. Omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne, takže pokud někam jedete, tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
2: Krásný odpoledne, rokeři. Dneska je tady s váma Kája, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, U2, Papa Roach, anebo teď Vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.

0: Let's Get Rock nám momentálně vzkazují Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, a taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá, koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu rockovýradio.cz v sekci podcasty. Máme tam spoustu dílů, takže doporučuju. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji, je zůstat tady u našeho Rock Rádia, protože nás čekají Sabatoni, Within Temptation nebo Vypsaná fixa a jejich detaily.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
9: Zavratné megaslevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
16: Senkor.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
18: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
19: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jede naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko a české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves, anebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správce železniční sítě Nela Frýbová.
12: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
11: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Zápas má výkop zítra v 18 hodin našeho času. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit.
10: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Pozor na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice. Na 22. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné pouze se zvýšenou opatrností a počítejte se zúžením provozu. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 14:30 odpoledne. Jezděte opatrně.
14: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

Zapomněli jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Právě nám dohrávají Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle je vlastně naše poslední hodinka rokovýho vorazu, tentokrát s Kájou, a tak si dáme nějakýho frajera nakonec. A to bude totiž basák Guns N' Roses, Duff McKagan. Duff McKagan byl v roce 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a lékaři mu dávali jen malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že byl takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzikant, ale i autor knih a člověk, který studoval ekonomii na univerzitě. Pro mě je to prostě borec nakonec, protože si uvědomil, co je špatně, a já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím vám tam Metallica, Whatever I May Roam, Fozzy anebo Dimitri a jejich Černobyl právě teď na Rock Rádiu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
14: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy. Až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedně botech, jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy, aktuálně je v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
0: Rock Radio Motokeci.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám dohrává Metallica Wherever I May Roam, tato pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na Rock Rádiu, tak jako dojel rockovej voraz tentokrát s Kájou. Já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě předtím se s vámi rozloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majda vás zahltí svoji lavinu, anebo už teď Judas Priest a jejich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
2: Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná.
1: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí došlo v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili 4 Češi a další 4 osoby skončily v nemocnici. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenty Červeného s Němcem. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Na České máme teďka většinou polojasno, na Moravě, tak tam je během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat a přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit. Přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale tak to bude úplně suchý, jasno až polojasno, no a taky se pomalu zvedají teploty. Určitě jste slyšeli, že o víkendu má být přes 30, už zítra ta 30 padne, jinak na Moravě bude trošku víc mraků, v Čechách trošku jasněji, každopádně všude ty teploty kolem 28.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1, stalo se to na kilometru 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na Brno, dávejte si tam pozor. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky, je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražské ulici, takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levý jízdní pruh, dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města, je tam totiž odstavený osobák.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Středeční rokový odpoledne právě začíná, 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. června, svátek slaví Adolf, ale taky Adina a já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku a pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě taky popřejte všecko nejkrásnější a nejlepší, no a třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých věcí, budeme si rozdávat nějaký lístky, už nabíjejte telefony, za malou chvíli se dozvíte, pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátkej, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě ví něco Alkohol, ten tuhle tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand, Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tu středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte?

0: Tohle francouzská záležitost ze 70. se jmenuje Ça plane pour moi. A je to od Plastique Bertrand a je to z roku 77. A teď už na Rock Radio budeme rozdávat lístky na Bizin Paris Fest. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného Poříčí mezi 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp, 13. století, Napalm Dead, Drowning Pool, Steel Panther, Apokalyptika, spousta dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky, najděte profil Rock Radio a právě do profilu Rock Radio do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, rozhodně rozdáváme celý týden. Dva lístky už jsou, respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tohohle týdne. Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Much good. Come from the roof, use of power.

0: Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude povídat o Evě, protože je považovaná spíš za popovou zpěvačku, ne za tak rockovou, ale jestli někdo z vás, a věřím tomu, že spousta z vás tam byli teďka v Edenu, tak to mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. Bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na Měl smě vůbec rád. Takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku. Tohle to jen tak někdo nepřekoná a opravdu to myslím napříč všema žánrama. Obrovský klobouk dolů nejenom před Evou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí a já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze původní pecky Far, Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight. Mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Vytáhni Jendu!
15: Co říkáš? Výtahy jedna?
14: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
15: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
14: Povídám, vytáhni Jendu!
15: No jo, výtahy jedna!
16: Teď my už máme výtahy jedna.
15: Jendo?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
18: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
20: Rock Radio. Co se děje?
21: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem, a to kočky divoké. Čtveřici šelem se podařilo odchytit v HKO Český les. Pojmenovali je Bedřich, Hugo, Viktorka a Aneška. Vědci jim nasadili speciální telemetrické obojky, díky kterým budou moci lépe mapovat jejich pohyb. Europoslanci schválili nové unijní předpisy. Ty mají zjednodušit navrácení občanů třetích zemí, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolupracovat s úřady anebo se vznikem návratových center mimo území unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po 100 letech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Více doplní místopředseda nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
14: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj, schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
13: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký den.
10: Rock Radio, počasí.
15: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině území je polojasno, s tím, že pršet by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už by se to mělo vyčišťovat. No a 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách, a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů. A zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Na D5 se ve směru na Prahu, a to hned před Prahou na 4. kilometru, pozor na srážku dvou osobáků, trošku tam překážejí provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky. Na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně anebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra, takže tam projíždějte opatrně, znáte pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, tak se podíváme na Votočkovu ulici na Novém Městě, kde do sebe taky narazil kamion s osobním autem. Co to dneska je?
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
10: Rock Radio. Rockový odpoledne.
15: Kamarádi, rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 16:15 odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa dneska připravuje velmi důležitou akci, pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci, a to sice jam, ale jazzovýho big bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možný. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther a nebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve Spáleném Poříčí od 24. do 27. června, a to na Basin Fire Festu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Fire Fest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky Vanastovy věci a jejich Čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich Dírou na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio.

0: Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Rádiu, tak to je mladoboleslavská kapela Seven. Oni právě byli dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevenu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích. Stačí jenom, abyste hledali Hvězdný host Rock Rádia. No a samozřejmě to najdete taky v sekci podcasty na našem webu, který zní rockovýradio.cz. Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 dílů, takže rozhodně pokud kromě poslechu hudby se rádi i dozvídáte něco o tom, jak ta hudba vzniká, jak ty kapely spolu fungují a jak všechny ty zákulisní informace, které se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě dozvíte v Hvězdném rozhovoru Rock Rádia. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
13: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
13: Jednoduše, jsme Siegel.
15: www.siegel.cz.
16: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: Five Finger Death Punch, Wash It All Away, právě teď dohrálo na Rock Radio a už za malou chvilku se dozvíme, kdo pojede na Basin Firefest, rozdáváme lístky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
0: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou Pavel. Nazar, Pavle.
17: Já vás zdravím, mějte se hezky.
0: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze Spáleného Poříčí, si psal.
17: Ano.
0: Takže, ano, takže hádám, že ten festival moc dobře znáš.
17: No jistě.
0: Dovedl by si říct...
17: Skoro dobře, začátku, no.
0: Takže a prosím tě, přiznej se, šel jsi někdy... Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpultově, bych tak řekl?
17: Ne, vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
0: Tak to je správně.
17: Letos mi to vyjde dobře, no.
0: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
17: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás.
0: No jasně.
17: To bude paráda.
0: To bude asi dost hustý.
17: A apokalyptiku samozřejmě. Že to si, a to slechnu.
0: No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no. Takže to si prosím tě užij hodně i za mě, i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
17: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Godhard, John Lennon, Enter Shikari a taky Divokej byl Plakala. Já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. To

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Potisk dárky, bilabil CZ.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
8: Domanský.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí to povede. O nesplnění závazku dneska promluvil generální tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na naučné dětské stezce v Sedmi horkách. A posprejovali taky skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
13: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
12: Úpravy zahrnou mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna. Masarykův okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: No, motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký srážky hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky, jinak teploty jsou kolem 24 stupňů v průměru. To se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně strašný. Čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazily se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazily právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu, čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
11: Rock Radio. Rokový odpoledne.
14: Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in v Pardubicích, každopádně o tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že už jsme si toho řekli dost o počasí, dopravy i zprávách, teď už Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shinedown a jejich Miracle na Rock Rádiu.

0: Právě nám dohrává Ozzy Osbourne, See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích. Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam můžete být dokonce s celou svojí partou. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku svojí rockový party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí naživo třeba Trautenberg nebo Horký žeslíže, Alkohol, Koblížky a samozřejmě taky Traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokoviradio.cz. No a ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me to Life od Evanescence, bude taky Komunál a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Bring Me To Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně daleko od rokový muziky, ale zase ne tak daleko, jako by si někdo mohl myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď už si dáme Van Halen, budou taky Panoptiko, Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně, za chvilku už samozřejmě rok na přání s kapitánem, takže volíte, pište a užijte si to a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: Happysport.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Ratatadadadadatrička, ratatadadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Slušnej rok. Pro Benešov na 95,8 FM.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
10: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi 1 a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, ví mluvčí správy Nela Frýbová.
11: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
10: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní a teď přibyla další. Na Vyškovsku někdo strážcům zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané. Akce, během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, končí za 14 dní. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
7: Rock Radio, počasí.
12: Tak, my děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak to bude zítra, tedy ve čtvrtek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude skoro jasno až polojasno ráno a na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno, zejména na horách. Čekejte výjimečně přehánky, nejvyšší teploty až na 31 stupních, no a v tisíci metrech na horách stupňů 22.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolická v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut, projíždějte tam opatrně. Kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
14: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
7: Rock Radio. Rock na psání.
12: Ahoj, námořní Kopřici, máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu středa a to znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad, dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání. Všemu tomu šéfu já a váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Mně se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním, teď mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty, a nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Want You Bad a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak to byly Offspring, Want You Bad. A přátelé, ano, píseň, která se taky hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby středeční, tak určitě tady použijeme něco z Messengeru, zahrajeme si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautenberg Jsem línej bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo a pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý, vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Kdo z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Opsala mi tady mail Janička. Ahoj, Kamile mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám, Jana. Tak já tě trošku opravím. Dneska má svátek Adolf. Milan má svátek až zítra, tak abys to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
7: Ventilatory.cz.
8: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yeso!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Trautenberg.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Vypsaná fixa.
12: Krucipisk.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Vše pro bagr CZ.
16: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
15: Vše pro bagr CZ.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The Power of Dreams.
19: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Kanadský romantik Bryan Adams a Run to You. Přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si musíme něco udělat. Volal mi Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová samozřejmě, který by chtěl pecku Atlas Rise věnovat mně. Děkuji, příteli, a také sobě. Dobře děláš, jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
13: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dů dů, pěkně bảo证, zjistí o něj tí tělo kěren sínsí a jinhán káhal.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.
17: Vytáhni Jendu!
18: Co říkáš? Výtahy jedna?
17: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
18: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
17: Povídám, vytáhni Jendu!
18: No jo, výtahy jedna!
19: Teď my už máme výtahy jedna.
18: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: Tak to byl bývalý Kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi s pečkou Indies Homes a teď si na Rock Radio dáme v našem roku napsání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslech, že jitra Fanánek slaví narosky, takže bych chtěl Fanánkovi, všem, co jsou na pivku, taky mě nechat zahrát od Tří sester Ztrátu imunity. OK, jdem na to a než si ji dáme, tak přátelé, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po sedmý.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl švédský avatar The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty Aylstone na závěr. Aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal: zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce s pivkama, Aylstone a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až po práci, jasně, po práci legraci, a tak to má být.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock na přání.
0: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stává se, buď jste mi tady navrhovali věci, které tu byly nedávno, a nebo které byly naprosto neproveditelné, ale pobavili. Tak dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už máme skoro 7. Máme před sebou druhou půli našeho roku na přání a hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. A ta bude asi aktuálně čím dál víc. No a potom budeme pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání.

0: Jawohl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein a jejich Auslanda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo. David Bohuslav mi psal, no, on ví, že já jsem taky jako srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou motorkářskou pro všechny motorkáře, co dnes dávali svý mašiny do pucu. Dík, David. No, Davide, hele, já jsem jí taky málem dal do pucu, já jsem jel ráno na dabing. No a na radlický pán prostě se mu nechtělo stát v koloně, tak normálně to tam šovihnul přes dvě plný krásně do protisměru a sedlák jeden ty a čuměl jako a, se, a co ještě si jako co na něj ukazuju, jako že prostě, no tak málem jsem už tady nepovídal dneska. Tak děkuju pánovi, doufám, že všechno stihnul i na úkor všech ostatních, takový jsou nejlepší. No a co bychom si dali, hele, já jsem tady nad tím laboroval a říkám, tyjo, tak vymyslíme něco od Saxon, nebo bychom to mohli přehodit jako na Motorheady, a nebo Born to be Wild, takovýhle věci. A já jsem říkal, hele, když mi tady spoustu z vás píše, že sedí už u pivka zaslouženýho po práci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno taky takhle u pivka vychutnal krásně text písně, kterou známe určitě všichni a jmenuje se přímo Motorkářská a je od Horký Žeslíže. Tak pojďme, havaroval gáču na jave!
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Billy Talent a jeho pecka Surrender. Sjížíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Otěsem Herešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova, zvláště svoji Káju, který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Tak to je stará známá věc. Tak si pojďme zahrát pro mě i pro Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.

0: stupid.
1: Po legendárním Alice Cooperovi a Pet Say Hey Stupid si dáme ještě větší legendu, a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut, a chtěl by pro svého kamaráda Romana Střihavku, který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno, a tak sedí s Jirkou právě pod pergolou a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí.
2: Rock na přání. Rock Radio.

0: sukorady.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: hranice vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnou Dropkick Murphys. Tohle byly AC/DC. No a právě tyhle ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal: nazdar kapitáne, vařím pro ženu burstguláš, až přijde z práce. Hele, a to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírá mi plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu prosím Dropkick Murphys a Rose Tattoo. Díky, Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Ženu nakrmit, pohladit a pak je středa, jak má být.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Lužníci, budeme se loučit, je právě čas za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat, to je prostě normální, tak to má bejt. Když můžu, tak aspoň ohladím ty hrany. Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, jak jsem říkal, dneska jsem na to málem myslel, taky už, přátelé. No, nicméně, vyváznul jsem z toho, což je důležitý, a Marcel říkal, že si mám zahrát, co je mi libo, a bylo by to pro mě a pro mýho synka Wolfíka. Hele, tak já jsem pátral, co bych tak jako zahrál závěrem, a já jsem se vzbudil s tím, že se mi zdála v hlavě melodie a pořád jsem přemýšlel, co to je, a přišel jsem na to nějak odpoledne, že to byl normálně klasický Ziggy Stardust od Davida Bowieho z roku 72. Tak si to pojďme na závěr dát, no prostě tohle píseň se mi dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust na úplný závěr našeho pořadu. Rok na přání, je středa, takže se s vámi loučím s tím, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek u roku na přání po 18. hodině. Pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic!

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic na protialkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedně botech, jednom tričku a jedněch kraťasech. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Compostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy, aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
0: Rock Radio Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Grass still withers and the flower falls.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Hausbrand Café, per favore?
14: Si, signora.
15: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Radiu.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

mixtures, bridge, colors,

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.